0: Poč ma človek učiť?
1: Aby slyšel melodie lidí kolem sebe.
0: A co zpívají melodie?
1: Ne, spíš, když chodíš mezi lidma, tak slyšíš jejich melodie. To z lidí stoupá jako aroma.
0: You're joking.
1: No, když budem mlčet, tak uslyšíš svoji vlastní melodii.
0: Mlčet?
1: No, mlčet.

mi zmizel, zmizela jako laň lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje,

0: Nebudeš mi veriť, Benjamín, ale vždy večer, keď zatváram, hovorím si: Hrebičková, Hrebičková, dnes si už určite predala posledné kvety na svete a viac svoj kvetinový stánok neotvoríš.
1: A vy ho zasa otvoríte, pretože ráno vždy prinesieme nové. A stále krajšie.

budou znovu objeven k hoře říp, jako k doušce mateří. V těžké zkoušce žoldnéři jedou stečí láteří cizí řečí. Veliký rachot řešet básníky budou věšet za zločin nepokory v úbočí bílí.

znovu objevena. Klíčníku, vezmi tiše za kliku, staré říše se tři prach, slovy díků na mitrách kanovníků. Z ramene sejmi tíhu kamene, v ruce knihu z plamene, vytaženou ještě ne, spopelněnou.

a ja ti všetko prezradím. Lebo len ty si dávno mojim šťastným želaním.

Ja keď ho zabili za školu, ho skrýli. Ja keď ho zabili za školu, ho skrýli. Že by mu slatinské zvony nezvonili. Že by

byl vec, hneď to pochopím, sama musíš vyhnať. Keďže je to vôľa Bohov, treba je

0: zvláte tých vrahov.
1: Oidipus, ak si želáš, veštec tej vesi ja slúžim.

ani človek s tým sa neráta. Keď zrazu ocitne sa na dne, prežehná sa. Prežehná sa.